jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys při

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

Zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.

Státy Evropské unie vyrobily 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Česko je bohužel poslední. Ano, v prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5% elektřiny vyrobené v EU z obnovitelných zdrojů energie. To představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2025, kdy tento podíl činil 42,7%. Uvedly statistické úřady Eurostátu. V čele je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny. Na poslední příčce tabulky je Česko. Tak jenom, aby jsme viděli, jak jsme skončili. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje krásný poslech.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Klíšťata útočí i v tom horku a právě i na to si dávejte pozor. S teplým počasím přibývá klíšťat i případu klíšťové encefalitidy. V Jihomoravském kraji loni lékaři zaznamenali 43 nakažených. Letos zatím 3. Odborníci upozorňují, že riziko nehrozí jen v lesích, ale také v parcích, zahradách anebo u dětských hřišť. Opatrně, bacha na to, hlídat se, sledovat a odpinknout je případně pryč. No, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek vám přeje krásný poslech kroku díla.

0: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 tisíc korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu.
3: Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5.30, to je právě teď, tedy 5 hodin a 30 minut. Dobré ráno, dobrý den, naladili jste Radio Krokodýl. I dnes v pátek 3. července Radomír a Radomíra dneska slaví svátek. My samozřejmě hned ze startu gratulujeme. Další noc, kdy se dalo tak nějak civilizovaně spát, nebylo žádné velké vedro. Přes území České republiky přešla taková chladnější vlna. Ráno teda bylo všude sucho, na autě asi 6 kapek, tak uvidíme. Každopádně jsou tady drobné přeháňky, jedna se teď blíží ke Znojmu, další se blíží ke Kyjovu a teďka možná asi tak 16 kapek spadne v Břeclavi. Jinak počasí probereme podrobněji během chvíle, zcela určitě trochu víc. Pokud jste zvyklí i v těchto teplech si dát ráno něco na spálení červa, abyste zachovali ten imunitní systém v pořádku. Na koho dneska? Tak třeba herec Tom Cruise dneska slaví 64. narozeniny, tak my samozřejmě gratulujeme. Pokud vyrážíte na silnice, pozorujte třeba na D2 od Břeclavy k Brnu, na kilometru 22 narazilo nákladní auto do svodidel, počítejte, tam jsou mezi ním, ale kolona se zatím netvoří. Je taky horší průjezd ulicí Výstavní tady v Brně, kde je tam nepojízdná dodávka. Přátelé, je před námi víkend a to prodloužený víkend, protože máme v pondělí státní svátek, tak ať se vám to vydaří ještě lépe, než si představujete. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:15. Přejeme dobré ráno. V centru Brna máme v téhle chvíli 19 stupňů. Vyškov hlásí 15,5, Břeclav 19, Hodonín jenom 15. Ve Žďáru je 16,5 stupně, tedy ve Žďáru nad Sázavou. Jaké počasí nás čeká dneska? Ráno bude větší oblačnost a na některých místech se objeví slabší přeháníky. Během dne bude převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat a teploty příjemné 25 až 28 stupňů. Na severu a západě kraje místy jen kolem 24. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: 5 hodin 59 minut k tomu, poslední pracovní den prvního prázdninového týdne. Pátek 3. července, to je právě dnes a právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno, zaplať pánbůh, konečně pátek. Já vím, že to říkáme každý týden, ale...
0: Ale tenhle pátek je jako ještě o něco lepší. Za prvé se už dalo trochu spát, protože nebylo takový vedro.
1: A čeká
0: hlavně...
1: nás prodloužený víkend.
0: Přesně tak, 3 dny volné. Jak máte naplánováno, to necháme na vás, každopádně, ať to klapne. Klapnou zprávy vše.
1: Určitě. Artis Brno se má dnes rozhodnout, jestli přijme nabídku na postup do nejvyšší fotbalové soutěže, i o tom ve zprávách.
0: Co dáme po 6? Michaela Jacksona. Taylor Swift. A taky třeba No Name. Co se týče teploty, v centru Brna máme 19 stupňů, o moc víc není nikde. I když možná dobře, Strážovice u Kyjova tam mají 20. Odpolední teploty by měly být mezi 25 až 28. Ráno se můžou někde vyskytnout drobné přehánky, během dne bude jinak převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Bez problému je voda například na všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Rakovec, Osada Rokle a Sokolské koupaliště.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlila vysoká návštěvnost lokality. Jednou z priorit do budoucna je pak postupné odstraňování starých ekologických zátěží. Moravský kras zítra slaví 70 let od založení.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: V Rantířově včera museli odstraňovat následky středeční bouřky, popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Poškozeno bylo i několik střech nebo plot mateřské školy, zraněný nikdo nebyl. Vedení druholigového Artisu Brno do vypršení lhuty dnes v 16 hodin zváží, jestli přijme nabídku Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Artis by mohl nahradit Karvinou, která byla vyloučena z první ligy za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: I dnes pro vás budeme kontrolovat silnice, teď to má na starosti Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Výstavní ulici dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Blokuje tam jeden jízdní pruh. Postojte si v Královopolském tunelu směrem do Žebovřeské ulice. A ucpává se už místy D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy, momentálně od exitu 182. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Koptelšar.
0: Ještě pozor, máme tady komplikace na D2, 22. kilometr ve směru od Břeclavi na Brno. Řeší se tam nehoda nákladňáku do svodidel.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6.03, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl. Dobré ráno přejeme.
1: Přejeme vám krásný pátek a pořád taky soutěžíme na Krokodýlu o pořádnou pizzovou nedílku. Podrobnosti už brzy, tak buďte s námi.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, co pak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9,5 minuty, pojďme se mrknout, co přinesl 3. červenec z toho dne, ale roku 1844 ve strojních přádelnách vlny na Liberecku vypukly bouře. Jejich součástí bylo rozbíjení strojů, které lidem brali práci. V roce 1898 proběhla premiéra prvního českého hraného filmu s názvem Dostaveníčko ve Mlínici. Film natočil průkopník české kinematografie pan Jan Kříženecký. Poslouchejte dobře, film trval 1 minutu. To nebylo moc dlouhý. V roce 1938 byl v Praze zahájen 10. všesokolský sled, přijímaný jako demonstrace na podporu obrany republiky. V roce 1940 ve Zlíně začal první český filmový festival, Filmové žně. Konal se pouze ten rok a ještě o rok později a pak bohužel skončil. V roce 1962 soud poslal pana Vladimíra Škutinu do vězení za větu, že prezident Novotný je vůl. Toto později vylíčil v knize Prezidentův vězeň. Taky můžeme zmínit rok 2003. Dneska se bude slavit v Třebíči. Proč? Protože do seznamu světového dědictví UNESCO byla zapsána židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa právě v Třebíči. Co zmíníme ze světa? Rok například 321, to se mi moc líbí. Neděle byla stanovena jako den odpočinku pro celou římskou říši. Taky třeba zmíníme rok 1608, kde francouzský geograf a diplomat Samuel de Champlain založil kanadské město Quebec. Mrknem taky třeba na rok 1863, kdy v rámci americké občanské války skončila třídenní bitva u Gettysburgu, ve které síly konfederace byly poraženy armádou Unie.

0: třeba zmíníme, kdo slaví narozeniny. Slavný americký herec, také producent Tom Cruise, ten dneska slaví 64. narozeniny. Pak muž, kterého znáte asi podle vidění a podle slechu, možná ne podle jména, trumpetista od Krištofa Nikos Grigoriadis, ten dneska slaví 45. narozeniny. A herečka Jana Švandová slaví dneska narozeniny 79. My gratulujeme a přejeme dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Taylor Swift na rádiu Krokodýl 19,5 minuty po 6. hodině, kdy se blíží drobná přehaňka k velkému meziříčí, teď drobňulince z prchové žďáru. Když se podíváme na další pás nebo na další mračna, tak teď v Mikulově drobňulince prší. Přesně nás budou jenom jako fakt pidi přehaňky, během dne by ale měly ustat. Co se týče teploty, v centru Brna máme 20 stupňů, na severu a západě kraje dneska kolem 24, jinde 25 až 28 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nevyhovující lávku přes řeku Svratku u koupaliště Riviera v Brně nahradí nová. Oproti té současné bude širší. Pro chodce a cyklisty bude bezpečnější. Předpokládané náklady jsou víc než 48 milionů korun. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dorazili i američtí herci Jesse Eisenberg, Harvey Keitel a Maggie Gyllenhaal. 60. ročník festivalu startuje právě dnes. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením. Počet potvrzených obětí už vzrostl na 2595. Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. Novým působištěm bude Menorca, kde hraje druhou španělskou ligu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 9 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupě od dvou kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolino Gel Van der Vosch 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Krokodýl. Krokodýl.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: 6 hodin 30 minut, k tomu máte prázdné bříško, milí krokodýlové, jste v práci, je vás tam více, chtěli byste, aby jsme přímo k vám dovezli pizzu, co my, Piero Caruso z Caruso Pizzy, no tak nám napište.
3: Ano, pizza může být vaše a to pořádná nadílka, když napíšete na studio@krokodil.cz, kde posloucháte krokodýla, kolik vás tam je a proč bychom měli zavítat právě k vám.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, novinky odtamtud má pro nás v téhle chvíli Jakub.
5: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Výstavní ulici dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Blokuje tam jeden jízdní pruh. Postojte se v Královopolském tunelu směrem do Žebovřeské ulice. A ucpává se už místy D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy, momentálně od exitu 182.
2: Pozor dejte v Hodonině ve Velkomoravské ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou, provoz v místě zpomaluje. A pozor na odstavená auta ze Svitav na Brno za Černou horou. Je tam náklaďák, je tam tak do 5 minut a pozor taky na D1, kilometr 178 ve směru k Brnu stojí u Krajnice nepojízdné nákladní auto.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl sedmé, jdeme za dětmi a jdeme papat.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč se má u jídla sedět.
3: Protože když někdo třeba stojí u jídla, tak mu potom může být špatně.
4: Třeba, že se může pokapat.
5: Že by mu mohlo něco spadnout na zem, nebo dlobky by mohly padat na zem.
6: Když bude běhat, tak mu to jídlo může aj zaskočit.
7: Když stojí, tak je to neslušné.
8: Je neslušné běhat s jídlem a třeba může se i pobrindat.
1: No to je hrozný. Jako na druhou stranu, na stojáka opřenej u linky, takhle něco udělbávat, to taky není špatný. Ještě řekni, že to ten tvůj nedělá.
2: Já to třeba taky dělám, já to taky mám ráda, ale hlavně jako já, mně je jedno, jestli sedím nebo stojím, já se vždycky pobrindám. Já jsem to jako úplný expert a čím víc mám světlý oblečení, tím víc se prostě pobrindám.
1: Já teďka jsem byl na nějaké akci a tam byl nějaký velký raut a přemýšlel jsem si, co si mám dát. A pak jsem si uvědomil, že mám světlé sako. Jsem si říkal, dobře, pojďme volit jídlo. Guláš jsem si nedal, dám jsem si řízeček.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Offspring na Krokodýlu, 6 minut před 6:45. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Vezmeme to od jihu k severu. Břeclav 20 stupňů, Znojmo 19, Brno 20, Vyškov 20, Žďár nad Sázavou 15,5 stupně. Odpolední teploty na severu a západě kraje kolem 24, jinak jinde 25 až 28. Během rána a dopoledne možná někde drobné přehánky, jinak bude převažovat polojasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Brno chce na Tuřanském náměstí v Tuřanech vybudovat novou budovu s lékařskými ordinacemi. Investiční záměr schválili brněnští radní. Dům zdraví by měl stát do roku 2030 a předpokládané náklady přesahují 191 milionů. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo vzít svá slova zpět. Babiš řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu, jak chce. Na vyšší riziko školní neúspěšnosti může upozornit pokles motivace dětí ke školní práci, změny chování ve výuce i mimo ní či obtíže ve vztazích ve třídě. Na počátky školního neúspěchu mohou podle České školní inspekce upozornit učitelé, kteří mají dostatek prostoru žáky sledovat. Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková a 20letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Včera postoupili do třetího kola Lehečka, Nosková a Bousková. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu. Jo.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Za 10 minut bude 7, začaly prázdniny a spousta dětí, nebo mladistvých, bych řekl, vyrazila na brigády. Něco si přivydělat, aby se furt neváleli doma. Dcera taky točí zmrzlinu. Já nebudu říkat, kde, aby to jako nebyla
2: reklama.
1: To jsem
2: si vždycky hrozně přála. Vyložně tu točenou, jo, dělá.
1: No.
2: To jsem prostě vždycky chtěla.
1: Do kelímku, tak jakože umí ten stroj vyčistit a tak, jako a včera zase nějaká porucha, tak to spravovala. Jsem pro ní potom přijel a říkám, tak co, jak bylo? Mě to nebaví, říkám, co tě nebaví? Ta práce, říkám, počkej, jako chodit někam od tehdy do tehdy a tu něco dělat, ale ne, to by mě bavilo. Ale ty lidi, říkám, počkej, setkání s lidmi tě nebaví.
2: Říká, jak je to možný?
1: Ona říká, no ne, si představ, já tam třeba půl hodiny sedím, nepřijde vůbec nikdo a pak najednou přijdou čtyři lidi a každý chce tři zmrzliny. Jako, proč nechodí pravidelně? Říkám, počkej, jakože bys tam seděla a každých pět minut přišel někdo. No jasně, ať je to tak jako vyvážený.
2: A tohle jsem taky nedávno slyšela u nás doma, něco podobného.
1: Setkání jako, s realitou.
2: Jako naprogramovat, udělat si takový jako řád jízdní, kdy má kdo přijít, dobře, aby to prostě šlo hezky postupně. Jo. Ano.
1: Tak prosím vás, pokud půjdete jako na zmrzlinu nebo někam kamkoliv, třeba do nějakého obchodu, tak se podívejte, jestli tam někdo je nebo není a choďte pravidelně.
2: Hezky na čas, jo.
1: Ach, ty děti.
2: Ať není fofra nuda.
1: Přejem dobré ráno.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Like Lee na krokodýlu minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
0: Máme pátek, bude 7, Katka má zprávy. Dobré ráno.
7: Pěkné ráno, v brněnské tržnici Vinamo se našlo špatně skladované maso bez dokladů. Víc informací za chvíli.
0: Po 7 na krokodýlu Ale Farben. Sophie B. Hawkins. A taky bude Krištof s Dominikou. Co dnešní počasí, v centru Brna máme 21 stupňů, sem tam máme takové pídí přeháníky. Teďka asi 6 kapek spadne ve Velké Bíteši. V Mikulově nám těch 6 kapek spadlo před chvílí. Odpolední teploty by se měly pohybovat maximálně do 28 stupňů.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 7, hezké ráno.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: V brněnské tržnici Vinamo prodejci nabízeli maso, ke kterému neměli žádné doklady, navíc způsobem, který neodpovídal hygienickým požadavkům. Inspektorky státní veterinární správy takto našly 130 kilo masa a různých živočišných produktů. Prodejcům hrozí sankce až 50 milionů korun.
8: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
7: Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyi u jezu v Bulharech uhynula v řece asi tuna ryb, což je výrazně méně než při podobné situaci v minulosti. Hasiči na místě postavili nornou stěnu a provzdušňují vodu nad jezem. Zaměstnanci povodí průběžně odebírají vzorky.
8: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
7: První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup téměř 6,5 hektaru pozemků vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Čeští basketbalisté mají možnost dnes ve Stockholmu spečetit v případě výhry na švédském postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Češi soupeře v listopadu v Praze porazili. Nyní jsou oslabeni o 3 tradiční opory, včetně lídra Tomáše Satoranského. Duel začne v 19 hodin.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Kuba.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je zatím provoz plynulejší, ale stále pozor na Výstavní ulici na Mendlově náměstí, kde částečně blokuje provoz nepojízdná dodávka. Na dálnici D2 na 22. kilometru ze Slovenska na Brno narazil nákladňák do svodidel. Jeden pruh je tam neprůjezdný, projíždí se ale bez kolon. A silný provoz zůstává na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Kurtilšar.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zítra nás čeká poslední soutěžní ohňostroj na Brněnské přehradě a my pro vás během chvíle budeme mít dvě vstupenky na ozvučenou tribunu.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, kde tu cenu můžete vyhrát, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 9 minut k tomu, jdeme na brněnské Hantec. O co hrajeme? Máme pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Jedná se o ten zítřejší poslední soutěžní ohňostroj. No nejenom soutěžně, ale o poslední ohňostroj té letosní přehlídky ve 22 hodin 30 minut to budou mít na starosti Finové.
2: Tak přátelé, a soutěžit o tyto vstupenky můžete právě teď na lince Krokodýle 603 103 103, kde musíte odhalit, na co se dneska ženek ptá.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den přejeme.
3: Dobrý, ahoj, tady Lukáš, z Brna.
1: Ahoj Lukáši, odkud voláš, jestli se můžu zeptat?
3: Zrovna z Šaliny.
1: Jo, z Šaliny, já jsem si říkal, takový zvláštní zvuk. Jdeme hádat?
3: Jo.
1: Jdeme na to. Žanek se ptá.
4: Gomity, co jsou to parkálový raky?
1: Parkálový raky, co to může být?
3: No, já si myslím, to jsou parkovací hodiny.
4: Parkálový raky jsou parkovací hodiny.
2: Vypadá to, že je Tonda překvapen, že jsi to takhle hnedka střelil na první dobrou.
1: Počkej, ty bys to uhodla?
2: Já bych to věděla, zrovna tohle jo.
1: Aha, tak já jsem asi divný.
2: Neskušenej.
1: No, to je pravda, v mým věku jsem fakt neskušenej. Prosím tě, přejeme šťastnou cestu do práce a užij si zítra ohňostroj, máš tady dvě vstupenky. Gratulujem.
2: Ahoj.
3: Díky moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádiu Krokodýlí, Right Beside You, nám doznělo 17 minut po 7 hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Bude tam teplý než teď, ale žádný velký pařák nás dnes nečeká. Máme tam 21 stupňů, teda v Brně, Břeclav ta hlásí taky 21, Hodonín hlásí 18, Vyškov 19,5. Odpoledne na severu a západě kraje místy kolem 24, jinde 25 až 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít v tomto místě dálnici D2. První uzavírka proběhne dnes v noci a druhá bude zítra, tedy z noci ze soboty na neděli, vždy od 19 hodin do 9 hodiny raní. Ve stanici Skalice nad Svitavou byl včera zastavený provoz kvůli zásahu hasičů u nákladního vlaku. Na jednom z vagonů začalo doutnat převážené dřevo. Událost ovlivnila zhruba desítku vlaků. Český ministr zahraničí Petr Macinka

0: se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl o 53. minuty, z penalty pak srovnal Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Ramos. Fotbalisté Španělska v úvodním kole vyřazovací fáze porazili Rakousko hladce 3-0. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
11: Je dobré mít se komu svěřit.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Brně s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, s Krokodýlem na městí Svobody jsme zahájili 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Na místě se sešlo přes 800 účastníků z 13 zemí Evropy.
2: No a taky dneska se na vás bude těšit krokohlídka na Svobodějáku. Budou odpoledne i svačinky od Rácia, ale hlavně máte šanci si vyzkoušet různé sporty a jaké to je sportovat s handicapem.
1: Ano, Radio Krokodýl podporuje dobré věci, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně je zatím provoz prdlejší, ale stále pozor na Výstavní ulici na Mendlově náměstí, kde částečně blokuje provoz nepojízdná dodávka. Na dálnici D2 na 22. kilometru ze Slovenska na Brno narazil nákladňák do svodidel. Jeden pruh je tam neprůjezdný, projíždí se ale bez kolon. A silný provoz zůstává na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Rádia Krokodýl. 5 minut po půl osmé jdeme za dětmi a jdeme se napít.
1: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kolik by měl člověk vypít vody.
0: Ale vody, prosím vás, jo?
2: Moc, protože svítí moc slunce a třeba v tom horku všechno tam má suchý a nemá ani žádnou slinu, proto musí hodně pít.
3: Kdybys nepil, tak bys byl žíždivej. 1000 litrů, protože kdyby nepil hodně v létě, tak on by třeba mohl dostat záchvat ze slunce.
4: Může to být litrů 100.
5: Tak aspoň 5.
6: Asi 12.
7: 3, 2, 8, 9.
8: Měl by aspoň vypít, když běhá, tak vypije celou sklinku, ale když neběhá, tak nevypije celou sklinku, ale když má velkou žízeň, tak jo.
0: Vypiješ celou sklinku?
1: Celou sklinku bych možná dala.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jsem na rádiu Krokodil 9 minut po půl osmé. Venku máme drobné přeháníky. Dívám se, že se to teď vytvořilo tady v podstatě nad Brnem. Modřice, Kuřim, Adamo, Frousínov a jde to od severovýchodu k jeho západu. Ale nejsou tu žádné intenzivní deště. Pak by to mělo ustat a během dne bude převažovat polojasno. Odpolední teploty maximálně do 28 stupňů.
1: Rádio Krokodil. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nevyhovující lávku přes řeku Svratku u koupaliště Riviera v Brně nahradí nová. Oproti té současné bude širší. Pro chodce a cyklisty bude bezpečnější. Předpokládané náklady jsou více než 48 milionů korun. Na mezinárodní filmový festival Karlovy Vary včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dorazili i američtí herci Jesse Eisenberg, Harvey Keitel a Maggie Gyllenhaal. 60. ročník festivalu startuje právě dnes. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením. Počet potvrzených obětí už vzrostl na 2595. Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. Novým působištěm bude Menorka, která hraje druhou španělskou ligu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 9 a půl minuty a bude 8 hodin, přejem dobré ráno.
2: Hezké ráno, tak teď máme období, kdy se všichni žení a vdávají. Nedávno se vdala zpěvačka Dua Lipa a teď další hvězda Taylor Swift. S hráčem amerického fotbalu Travisem Kelsím úřadně uzavřeli sňatek včera. Uspořádali komornější akci jenom pro stovku lidí, ale nebylo to tak jako malý, jak by se mohlo zdát, protože ty pravé velkolepé svatební oslavy startují dneska. A pozor, přímo v Madison Square Garden, kde bude pár slavit svatbu s tisícovkou hostů. No a pojďme i do českých luhů a hájů, protože se nám vdala i česká hvězda ostrých nožů, rychlobruslařka Martina Sáblíková. Na sociální síti sdílela svatební fotku se svou dlouholetou partnerkou Nikolou Zdráhalovou. Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Ať se daří. Jako pronajmout si Madison Square Garden a tam slavit s tisícovkou
2: lidí. Tak ona je zvyklá mít ty obří koncerty, tak ono prostě všechno musí být ve velkém, no.
1: Taky si vzala velkého chlapa, amerického fotbalistu. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Calvin Harris a Sam Smith a Promises tady u nás na Radiu Krokodýl. 3 minuty před 8 hodinou.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook hrad Svojanov.
1: Rádio Krokodýl. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Bude 8 hodin na Krokodýlu, budou zprávy a ty má Katka. Dobré ráno.
9: Hezké ráno a dozvíte se, že Artis Brno se má dnes rozhodnout, jestli přijme nabídku na postup do nejvyšší fotbalové soutěže.
0: Po 8 například Cher. Bruno Mars. A taky Lucie. Jak nám to venku vypadá s počasím? Co se týče teploty, tak v Brně máme nějakého 20,5 stupně. Jinak od Brna doprava na mapě jsou drobné přehánky. Šlapanice, Rousínov, Slavkov i ke Kyjovu se to teďka blíží. No ale ty přehánky nám budou během dopoledne ustávat. To mělo by být polojasné, odpolední teploty až 28.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Bez problému je voda například na všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Rakovec, Osada, Rokle a Sokolské koupaliště.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
9: Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlila vysoká návštěvnost lokality. Jednou z priorit do budoucna je pak postupné odstraňování starých ekologických zátěží. Moravský kras zítra oslaví 70 let od založení.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
9: V Rantířově včera museli odstraňovat následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Poškozeno bylo i několik střech a plot mateřské školy. Zraněný nikdo nebyl. Vedení druholigového Artisu Brno do vypršení lhuty dnes v 16 hodin zváží, jestli přijme nabídku Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Artis by mohl nahradit Karvinou, která byla vyloučena z první ligy za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
11: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně zpomaluje doprava například v centru na křižovatce ulic Nádražní a Úzká, nebo také na Gajdošově ulici u Táborské. Jinak je ale ve městě zatím provoz spíše plynulý. Na D52 na 21. a půl kilometru u Pohořelic směrem do Brna blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní vozidlo. Očekávejte tam omezení, doprava v místě zpomaluje. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy zpomaluje převážně nákladní doprava od 174. kilometru. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní, před námi prodloužený víkend a ten by se trávil určitě výrazně lépe s pěknou částkou v kapse.
1: Třeba kdybyste u nás vyhráli 108 450 korun, které nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut k tomu teď.
2: Volíte 603 103 103, dneska to vzal Tonda do svých rukou a já jenom prozradím, že ve hře je 108 450 korun.
1: To si myslím, že je velmi příjemná částka, s tou by se dali dělat věci. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Irena z Újezda.
1: Zdravíme, Irenku, do Újezda. Jaký máte program na prodloužený víkend? Inspirujte nás.
3: Pojedeme někam na výlet, vezmeme psa a pojedeme se podívat někam na Pálavu.
1: To je hezký, procházka se psem, rodinka, tak to má být.
3: Ano.
1: Vyrazilo by se asi příjemně s tou částkou v kapse, vidíte?
3: To by bylo výborný.
1: No jo, ale chcete uhodnout ten zvuk, který tady máme.
3: No právě.
1: Co to je podle vás?
3: Tak podle mě by to mohlo být slánka, takový mlýnek na sůl nebo pepř, to otočení. Mm-hmm.
1: Jasně, rozumím, ano, pravidelná to činnost, třeba jsem přijel domů, tak jsem udělal...
3: Ano.
1: Tak to jdem udělat?
2: Mohlo by to být, ale záleží, co na to říká arbitr.
1: A ten říká toto.
2: A zase říká ne.
1: Je nám to líto.
3: Zase ne.
1: Zase.
3: Tak něco jiného.
1: Mějte se pěkně.
2: Hezký pátek.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Bruno Mars na Krokodilu 11 minut před 8:30. Venku máme sem tam drobné přehánky, hlavně na východ a jeho východ od Brna. Co se týče teploty, 21 stupňů hlásí Brno, Vyškov 19,5, Břeclav 21. Ve Žďáru mají 16 stupňů, odpoledne by mělo být polojasno, sem tam mraky. Teploty maximálně do 28 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Brno chce na Tuřanském náměstí v Tuřanech vybudovat novou budovu s lékařskými ordinacemi. Investiční záměr schválili brněnští radní. Dům zdraví by měl stát do roku 2030 a předpokládané náklady přesahují 191 milionů. Na vyšší riziko školní neúspěšnosti může upozornit pokles motivace dětí ke školní práci, změny chování ve výuce i mimo ni, či obtíže ve vztazích ve třídě. Na počátky školního neúspěchu mohou podle České školní inspekce upozornit učitelé, kteří mají dostatek prostoru žáky sledovat. Kanibalismus má nepříznivé dopady na lidské zdraví, což je hlavním důvodem, proč se v lidské společnosti neuchytil. Tvrdí to dvojice vědců z Polska a Česka, kteří pomocí matematického modelu dospěli k závěru, že dlouhodobé pojídání jiných lidí šíří v komunitě nemoci a vede k jejímu rozpadu. Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková a 20letá Bartuňková nastoupí proti sobě. Včera postoupili do třetího kola Lehečka, Nosková a Bousková. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
0: Jsem vždycky rád, když se rozumí něco nového. Teď jsem se třeba dozvěděl, že jíst lidi není zdravý.
2: Přesně tak, tak se drž toho, co jíš.
0: Dobrou chuť, z 9 minut před 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
4: RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
6: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Rádio Krokodýl.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň, pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň, pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
10: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: olympijské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Ve středu jsme na náměstí Svobody v Brně zahájili už 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Krokodýlem, no a na místě se sešlo 809 účastníků z 13 zemí Evropy.
2: A i dnes se na vás těší krokohlídka na Svoboďáku, budou tam navíc i svačinky od Rácia. Tak dneska odpoledne, ale hlavně máte šanci si vyzkoušet různé sporty a jaké to je sportovat s handicapem. Krokodýl podporuje dobré věci, tak se zastavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jak se jezdí, nám prozradí Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zpomaluje doprava například v centru na křižovatce ulic Nádražní a Úzká, nebo také na Gajdošově ulici u Táborské. Jinak je ale ve městě zatím provoz spíše plynulý. Na D52 na 21. a půl kilometru u Pohořelic směrem do Brna blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní vozidlo. Očekávejte tam omezení, doprava v místě zpomaluje. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy zpomaluje převážně nákladní doprava od 174. kilometru.
2: Máme tady nepříjemnost na D1 na kilometru 180 ve směru na Brno. U sjezdu na Rosice se střetly dvě dodávky. Nehoda je sice odstavená u Krajnice, ale tvoří se tam celkem kolona. Tak s tím prosím počítejte a kdyby něco, dejte vědět. Děkujeme, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nestává se často, abychom dětem pokladali otázky, na které je úplně jedno, co odpoví a mají pravdu.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, kde je to ufon a jak vypadá.
3: Ufon je takovej zelený a má dvě oči.
4: Ten ufon je takový zelený a lítá v planetě v lítajícím talířu.
5: Je velký a má strašně velký uši.
6: To je takovej manťan a má jedno oko.
7: To je v planetě takovej, tam je takovej netvor a vypadá takovej zelený je celý.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
8: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Pokáč byl v lese a vyšel z lesa 8 minut po půl deváté. Jak máme venku? Příjemně po těch dlouhých parných dnech. V Brně máme 21,5 stupně, ve Vyškově 19,5, Břeclav hlásí 21, Znojmo 18 a Jihlava hlásí stupňů 17. Odpolední teploty na severu a západě kraje kolem 24, jinde 25 až 28.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít v tomto místě dálnici D2. První uzavírka proběhne dnes v noci a druhá bude zítra, tedy v noci ze soboty na neděli, vždy od 19 hodin do 9 hodiny raní. Ve stanici Skalice nad Svitavou byl včera zastavený provoz kvůli zásahu hasičů u nákladního vlaku. Na jednom z vagónů začalo doutnat převážené dřevo. Událost ovlivnila zhruba 10 vlaků. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl o 53. minuty, z penalty pak srovnal Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Ramos. Fotbalisté Španělska v úvodním kole vyřazovací fáze porazili Rakousko hladce 3-0 a Švýcaři zdolali v prvním kole playoff Alžírsko 2-0 a jsou po 4. v řadě v osmifinále. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte,

0: dráhy na www.vesu.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 9 a my vyrazíme k vodě.
2: Podrobnosti a varování má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Léto je v plném proudu a mnoho lidí vyráží k rybníkům, jezerům nebo koupalištím. Rád bych proto připomněl několik zásad bezpečného chování u vody. Základem je nepřeceňovat své síly. Po pobytu na slunci vstupujte do vody raději postupně, nikoli s prudkým skokem. Obecně skoky do vody mohou být velmi rizikové, zejména na místech, která dobře neznáte. Stačí okamžik a může dojít k vážnému poranění. Řada tragických událostí u vody souvisí také s alkoholem. Lidé pod jeho vlivem často podceňují rizika, přeceňují své síly a pouštějí se do činností, které by za střízliva nedělali. Zvýšenou pozornost věnujte i dětem, které by měly být u vody neustále pod dohledem dospělé osoby. Málo kdo si uvědomuje, že tonutí bývá tiché a velmi rychlé. Neprovází ho volání o pomoc ani výrazné mávání rukama, tak jak to známe z filmů. K tragédii navíc může dojít i na vlastní zahradě. Nezapomínejte proto ani na zabezpečení vašich bazénů u domu a nenechávejte malé děti bez dozoru ani na chvíli. Přeji všem krásné léto a vodní radovánky bez nehod.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie David Chaloupka, my přejeme krásný pátek.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M, 10 kusů v Byla klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti, kilogram za 79,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Vstáváme, budíme se, už jsme vzhůru do nového dne, do posledního pracovního dne prvního prázdninového týdne. Máme pátek 3. července, ze studia Rádia Krokodýl vám hezké páteční dopoledne přejí Katka Horáková.
3: A Tunde Kale, krásný den vám všem. Brněnští badatelé vytvořili databázi Husova díla, podrobnosti za chvíli.
2: Co si dáme po deváté? Jako vždycky, 90 v 9, například Boson. Bude také strašně rychle mluvící John Skerman a jeho Skerman's World. Ano, už ten pátek taky potřebuju. No, spíš
3: odpočinek.
2: Odpočinek. Budou také Savage Garden. Co počasí, dnešní odpolední teploty by se měly dostat někam k 28 stupňům. Ty ranní přehánky a dopolední nám pomaličku všude ustávají, tak snad bude už jenom hezky.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Badatelé z Masarykovy univerzity vytvořili databázi všech spisů kazatele a církevního reformátora Jana Husa. Zahrnuje informace o přibližně 500 latinských a českých rukopisech, starých tiscích a dalších pramenech. Bádání trvalo víc než 100 let.
5: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyjujezu v Bulharech uhynula včera v řece asi tuna ryb. Hasiči na místě postavili nornou stěnu a provzdušňují vodu nad jezem. Zaměstnanci povodí průběžně odebírají vzorky.
5: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit Česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup pozemků vybrala společnost potřebných 2,5 milionu korun ve veřejné sbírce. Cyklista Matias Vacek míří na Tour de France a zítra v Barceloně se na start nejslavnějšího závodu planety postaví poprvé v kariéře. Účastí na Staré dámě si splní sen, životní formu chce promítnout i do výsledků.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Co nového na silnicích nám prozradí Jakub.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zatím zůstává provoz klidný. Doprava výrazně zpomaluje pouze na Jihlavské ulici před Vídeňskou, nebo také kvůli zúžení na křižovatce ulice Drobného a Sportovní. Převážně nákladňáky v pravém pruhu jedou pomalu na příjezdu do Brna z Prahy a Jihlavy po dálnici D1, momentálně od 175. kilometru. A silničáři pracují v Bučovicích na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z asistánce Kutil Šár.
2: Kubo, děkujeme, pojďme ještě do Blanska. Člověk by řekl, že už jako názvy všech ulic někdy slyšel. Tuhle ještě ne. V Blansku, v ulici Sloupečník, se řeší nehoda osobního auta s chodcem. Tak prosím, ve Sloupečníku dejte pozor.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: A tady má někdo 3 dny volna.
1: Já.
0: Spousta z vás má to volno v pondělí, takže přátelé, 3 dny krásného relaxu, pohody a s krokodýlem.
1: Tak si to užijte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Grvin Trpic? Ne, já jsem Novák. Omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: To si takhle sedíte a říkáte si, je, to jsem dlouho neslyšel tu písničku, to jsem zažil přesně, dvojtečka a nevím co. Od toho je tady hit vašeho života, o ten si píšete na program@krokodil.cz. Dneska píše Mirka z Břeclavy, píše, že tenhle song jí připomíná období, kdy si začala plnit své sny a užívat si život naplno. Prý dodnes zvedne náladu a vždycky si ho ráda zaspívá. Tak si tuhle vzpomínku pojďme připomenout. Anastasia bude hrát právě teď.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: 9.19.19, to je krásný přesný čas, kdy posloucháte krokodýla. I dneska to určitě půjde na koupaliště. Pravda, nebude tam 40, ale má tam jít nějakých 28, což je taky velmi příjemné. Kde se u toho také může poslouchat krokodýl? No všude, ale určitě víme, že hrají na koupališti na Kraví hoře. Otevřeno má také oblíbený biotop Brnojich. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill a k tomu také pravou italskou zmrzlinu. No a zdravíme také na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění. A my máme připraveny další 90. Bude Lucie, Roxetti, Lean Rhymes a taky chystám hit v jedné sekundě. Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz. Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které...

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 3,5 minuty po 9:30 dozněla Lynn Rimes. My jdeme hrát o co? Tak někdo už si balí. Spacák. Ano, tam jde i spát, je tam kemp. Kde? No, tak prosím pěkně, na Vezufu. Hrajeme teď o 2 vstupenky na Velenovsko-Suchovský festival nejenom malých pivovarů, ale taky rokových kapel. Vystoupí Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Partlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. Koná se to zítra, tedy 4. a 5. července. Ano, je to dvoudenní mezi obcemi Suchý a Velenov na Pastýřské louce. Hit v jedné sekundě připraven, telefonní linka 603 103 taktéž. Kdo pak není? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, hezký pátek přeju všem, u telefonu Pavel.
2: Dobrý den, Pavle, odkud pak nám voláte?
3: Pardubice.
2: Pardubice? To vlastně zase takhle úplně daleko není do těch Boskovic, že jo, vidíte, tam k Boskovicím.
3: Není.
2: Můžeme hádat?
3: Můžeme.
2: Jdeme na to.
4: 3, 2, 1, go!
3: Myslím, že to je DJ Avicii, Brother.
2: Mě koukáte přes rameno, ne?
3: No tak myslím, že já tu písničku znám, takže myslím, že to je ono.
2: Jasně, máte naprostou pravdu, přesně tak to máme i pojmenováno. Takže koho sebou vezmete na Vezuv, kam jste teďka hrál?
3: Drahou polovičku.
2: Drahou polovičku, zaslouží si to?
3: No, zaslouží, 100%.
2: To je hezký, a slyší vás teďka?
3: Je v práci, uvidíme, nevím, jestli slyší, poslouchá, jsem hnedka jí zavolám za kličku, až jo. To s váma položím.
2: No tady nejde tak o ty vstupenky, jako spíš o to, že jste ji tak krásně chválil, tak je to vaše, gratuluju.
3: No tak ona to ví, já jí to říkám každý den, takže to je jako...
2: To je potřeba. A pamatuje si to?
3: Pamatuje.
2: Tak to máte dobrý. Gratuluju, nezavěšujte, mějte se hezky. Naschranou.
3: Naschranou.
2: Avicii, hey brother, dáváme to celé. Tady je Krokodýl.

0: Avicii, tak tahle pecka přinesla jako hit v jedné sekundě Pavlovi dvě vstupenky na Vezu na víkend. To devadesátka nebyla. Z devadesátek do desáté dáme Hensny. YouTube. A taky bude Jamélia. A taky dneska slaví svátek Radomír a Radomíra Krokodýl gratuluje.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezův.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás do brněnského kina Lucerna. Přestože jsou to úplní mimoni, patří k těm vůbec nejoblíbenějším a nejúspěšnějším filmovým postavám. Kdo? Přece mimoni. V jejich novém filmu zjistíte, že právě oni stáli u zrodu zlaté éry Hollywoodu. Mimoni a monstra v brněnském kině Lucerna v pátek 3. července 15.30.
1: Rádio Krokodýl.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Co zahrajeme po 10. hodiny? Depeche Mode. Taky Offenbach. A celé to zahájí Slza.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Venku máme krásně. Jako je mi jasné, že kdo by se chtěl válet u vody, tomu těch 35 vadit nebude, ale kdo je v práci, tak těch 21,5, které jsou teď v centru města Brna, celkem ocení. Odpolední teploty by měly být na severu a západě kraje do 24, jinde do 28 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Badatelé z Masarykovy univerzity vytvořili databázi všech spisů kazatele a církevního reformátora Jana Husa. Zahrnuje informace o přibližně 500 latinských a českých rukopisech, starých tiscích a dalších pramenech. Databáze je určena historikům i filologům, ale také odborné a laické veřejnosti. Završuje bádání, které trvalo více než 100 let. Na mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Držitel 2 Oscarů zítra uvede ve velkém sále hotelu Thermal film Absolvent. V New Yorku se v blízkosti sídla OSN zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. Newyorská policie uvedla, že muž popáleninám podlehl. Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý gólman, který si výkony v uplynulé sezóně vysloužil nominaci do All-Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Pěkné dopoledne, jdeme na silnici, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Kuba.
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na nájezdu z Vrápovy ulice na Žabovřeskou směrem na Královo pole. Doprava tam zpomaluje. Na Brněnsku v Oslavanech na místní komunikaci se srazila 2 osobní vozidla, projíždí se kyvadlově. A pravý pruh zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 178 na Ostrovačice. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Dnešní den, pátek 3. července, možná vstoupí do historie, protože dneska do 16. hodiny se rozhodne o tom, zda se po dlouhých letech poprvé v poválečné historii podíváme na prvoligové fotbalové derby. Zbrojovka si účast nejvyšší soutěže vykopala a nyní může i Artis postoupit administrativní cestou. A já si troufám říct, že to vypadá velmi, velmi nadějně. Dneska do 16 hodin je ten limit, kdy se musí rozhodnout, jestli ano nebo ne. Takže buďte s krokodýlem a od nás se to určitě dozvíte. Tak snad to klapne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: Brně s rádiem Krokodýl.
1: Ve středu to v centru Brna celé vypuklo a ještě dneska máte možnost být, přátelé, u toho. Na náměstí Svobody se konají letošní 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s krokodýlem. Na místě se sešlo 809 účastníků z 13 zemí Evropy a i dnes se tam na vás, kromě sportovců, těší i naše krokohlídka. Rozdávat budeme odpoledne svačinky od Racia a hlavně máte šanci si vyzkoušet taky různé sporty. A jaké to je sportovat s handicapem? Krokodýl podporuje tuhle skvělou akci, tak si ji rozhodně nenechte ujít a mějte dál pohodový pátek přesně v 10 hodin a 21 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22:00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
4: Rádio Krokodýl.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Yes. Opět, come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: I dnes má pro vás krokodýl tip, kam vyrazit na oběd. Také na jídlo můžete zajít třeba do pivnice u Čápa, nabízí polévku minestrone s těstovinami a smaženou kotletu na česneku, vařené brambory s máslem a sterilovanou okurku. To celé za 169 korun. Pokud jste si vybrali, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Léto a prázdniny je čas, který má většina z nás asi nejradši, ale zároveň je to doba, během které na nás číhá spousta nebezpečí. Na co si dát pozor? S varováním se nám hlásí policejní mluvčí David Chaloupka.
2: Léto je v plném proudu a mnoho lidí vyráží k rybníkům, jezerům nebo koupalištím. Rád bych proto připomněl několik zásad bezpečného chování u vody. Základem je nepřeceňovat své síly. Po pobytu na slunci vstupujte do vody raději postupně, nikoli s prudkým skokem. Obecně skoky do vody mohou být velmi rizikové, zejména na místech, která dobře neznáte. Stačí okamžik a může dojít k vážnému poranění. Řada tragických událostí u vody souvisí také s alkoholem. Lidé pod jeho vlivem často podceňují rizika, přeceňují své síly a pouštějí se do činností, které by za střízliva nedělali. Zvýšenou pozornost věnujte i dětem, které by měly být u vody neustále pod dohledem dospělé osoby. Málo kdo si uvědomuje, že tonutí bývá tiché a velmi rychlé. Neprovází ho volání o pomoc ani výrazné mávání rukama, tak jak to známe z filmů. K tragédii navíc může dojít i na vlastní zahradě. Nezapomínejte proto ani na zabezpečení vašich bazénů u domu a nenechávejte malé děti bez dozoru ani na chvíli.
1: Tolik varování před letními radovánkami. Opatrujte se, ať se nikomu nic nestane a užívejte léta s krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: klasická devadesátka Ace of Base Krokodýla před 11, kdy má Petra další čerstvé zprávy, co se dozvíme.
1: Hezké dopoledne, v lesích se začínají objevovat borůvky, mohou být ale nebezpečné, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z hitu vybírám Eurythmics. Bude i Sabrina Carpenter. Těšte se na tuhle vydařenou novinku, dáme si taky kabáty. A chybět nemůže předpověď počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska by mělo být tak jako perfektně fajn, ideálně, tak jak já bych si to teda představovala celé léto. Během dne má svítit sluníčko, bude převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno a teploty vystoupají maximálně k 28 stupňům.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Bez problému je voda například na všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, v přírodním biotopu v Brně Jih nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. V lesích se začínají objevovat borůvky. Při jejich konzumaci by ale lidé měli být obezřetní. Spolu s borůvkami totiž mohou snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale zřejmě byl prokázán i u dalších savců. Ti vylučují stolicí nakažlivé formy a člověk, který pozře nějaký lesní plot, který nebyl dostatečně tepelně opracovaný, může za určitých okolností onemocnět. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Otřesy zcela zničily 189 domů a pohřešováno je několik desítek tisíc lidí. Semifinalista letošního Roland Garros Jakub Menšík vypadl ve Wimbledonu ve druhém kole. S Bulharem Grigorem Dimitrovem prohrál 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6. Utkání ztratil po více než 3 hodinách.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co se aktuálně děje na silnicích, tak to sleduje Kuba.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne doprava na Jihlavské ulici před Vídeňskou a silnější provoz čekejte také na Poříčí do centra před Vídeňskou a dále na Zvonařce u Dornichu. Na Brněnsku v Ostlavanech na místní komunikaci policisté došetřují nehodu 2 osobních vozidel a místy pravý pruh zpomaluje na dálnici D1 v úseku mezi Velkou Bíteší a Brnem na cestě z Prahy. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stán.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 2 minuty po 11. Katka Horáková s vámi přeji krásné páteční dopoledne a chystám krokodýla cestovatele. Tentokrát se vydáme v Brně na jedno místo za jednou tradiční sportovní událostí, tak si počkejte na další nápovědy. Mám pro vás vstupenky na zítřejší ohňostroj na přehradě na ozvučenou tribunu. Buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel připraven v 11 hodin 21 minut a vy můžete volat studio 603 103 103. Soutěžíme o dvě vstupenky na zítřejší ohňostroj na přehradě na ozvučenou tribunu. Začátek klasika ve 22.30 a je to, přátelé, letošní poslední ohňostroj a vy můžete být nejen u toho, ale hlavně na exkluzivním místečku. A abyste mohli vyhrát tyhle dvě vstupenky, tak musíte volat studio Krokodýla, no a uhádnout název závodního okruhu u Brna, který je určený pro automobilové i motocyklové závody. Okruh byl vybudován v letech 1985 až 87 v podkomorských lesích na katastrálním území Ostrovačic a Brna Žebětína. Po pauze se tady opět koná závod Grand Prix České republiky, který byl zařazen do seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů neboli MotoGP. A myslím, že jak se tenhle okruh jmenuje, je naprosto jasný. Ale zeptáme se na linku Krokodýla, tam se doval kdopak, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, u telefonu Petra.
1: Petro, já vás zdravím, slyšela jste nápovědy a tušíte?
2: Slyšela jsem a napadá mě jedině Masarykův okruh.
1: Napadá vás to naprosto jedničkově, je to tak samozřejmě.
2: Děkuju.
1: Byla jste vůbec někdy na závodech na Masarykáči, nebo ne?
2: Ne, nebyla.
1: Tak to jsme minimálně dvě. Tak možná bychom to měli někdy napravit. Každopádně na ohňostroje půjdete, 100% máte dvě místa na ozvučené tribuně, tak vám strašně blahopřeju.
2: Děkuji moc krát.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a krásný víkend, naslyšenou.
2: Vám taky, nashledanou.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Je dobré mít někoho rád.

Teddy Swims a David Guetta tady u nás na Krokodýlu přesně o 11:30. Hezké dopoledne, chystám Evu Farnou, taky Aháče a pak už taky náš krokodýlí zvuk nabídnu 108 500 korun, tak ať vám to neunikne.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Mám tady pro vás prachy a mám jich opravdu hodně. 108 500 korun ve hře na rádiu Krokodýl právě v této chvíli a vy můžete volat studio 603 103 103. To byla rychlost, někdo už tam je. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka. Tak někdo má smolíka, někdo mě vypadl z telefonní linky. To znamená šance pro vás ostatní a už tam zase někdo je. Krásné dopoledne, Krokodýl.
2: Dobrý den, tady Jaruš ze Slavkova.
1: Jaruš ze Slavkova, já vás zdravím. Tak máte velký štěstí, protože před váma volající mě vypadl z linky, tak možná by to teď mohlo padnout. Budu držet pěsti. Připomeneme si, ten zvuk zní takto. A mě zajímá, jak to ve Slavkově slyšíte.
2: Já si myslím, že by to mohlo být stříhání pečícího papíru.
1: Stříhání pečícího papíru. Jak dlouho tenhle typ už si držíte?
2: No, už delší dobu.
1: Už delší dobu. A zatím asi neproběhl, že?
2: Myslím si, že ne.
1: Já mám pocit, že jsem ho taky neslyšela. Tak se jdeme zeptat arbitra a ten říká... Říká, že prachy zase zůstávají u nás. Není to správný typ, je mně to líto.
2: Nevadí, já vymyslím něco jiného.
1: Výborně, tak jo, mějte se krásně, hezký pátek.
2: Taky.
1: Naschledanou.
2: Taky naschledanou.
1: Do příštího kola samozřejmě opět budeme přisypávat a budeme hrát zase o víc peněz, tak buďte dál s Krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo fokáču s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Balda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: milí Gypsy Kings, tady u nás na Krokodýlu, blíží se 12. hodina. Hezké poledne vám přeje Katka, se mnou už taky Petra, další zprávy.
1: Hezké poledne, v Novém Lískovci se bude lépe parkovat, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
2: Rádio Krokodýl.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. na Krokodýlu Kate Ryan. Joan Jett. Chybit nebude Pokáč a Pavel Calta.
7: A tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska bude velmi příjemně, během dne má převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno a teploty budou vystoupají maximálně k 28 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Novém Lískovci se bude lépe parkovat. Na parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblávy roste parkovací dům. Bude připraven především pro rezidenty. Stavební práce by měly začít na podzim a trvat přibližně jeden rok. Prezident Petr Pavel nevyslyší výzvy premiéra Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě včera vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si ji. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo už 447 lidí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích, jejího rozšíření se však obávají v dalších 2 provinciích. Španělský brankář Simón je s 519 minutami bez inkasovaného gólu novým rekordmanem v historii fotbalového mistrovství světa. 29-letý gólman Bilbá na nynějším turnaji v Americe, Kanadě a Mexiku ještě neinkasoval. Jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru, kde ho naposledy překonal na závěr skupinové fáze Japonec Tanaka při vítězství evropského týmu 2-1.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně velký pozor na Znojemsku. V Dyjákovicích ve směru od Hevlína zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, které skončilo mimo komunikaci. A na D1 na 197,5 kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. No a ještě připomínáme, že už dnes v noci bude uzavřena D2 v Brně v místě křížení D1 a D2. A to konkrétně od 19 hodin do 9 do rána. Ta stejná uzavírka pak proběhne i v noci na neděli, tak pozor na to.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: hezké poledne i Jirkovi, nazdar.
1: Nazdar, Emil Open na náměstí Svobody, zahajovali jsme to. Přátelé, dorazil i Jan Kraus, představte si, protože je to človíček, který podporuje dobré věci i Emila, tak jsme za to rádi, takže zdravíme pana Krause.
0: No, tak zdravíme a taky víme, že dokáže zatopit, zatopil ti něčím.
2: Zatopil? Tak jednou mě zpovídal a umí pokládat otázky.
0: Umí, že?
2: Hodně.
0: Tak je hezké poledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hráte písařku a ne karatistku.

0: Na kroku dílo Kate Ryan, jsme vaše rádio a rádio, které vám pouští hudbu k ohňostroje i k dronovým show. V sobotu se připravte program na večer, ano, dronová show ve 22 a poté následně ve 22.30 ohňostroj Finska. Závěrečný ohňostroj letosní show.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
4: 12 hodin 20 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak.

0: Island přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Tady je Krokodýl, tohle vaše rádio a teď jdeme do brněnských a jihomoravských škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Vladan Kupsa, jsem ředitelem základní školy v Újezdě u Brna. Na naší škole mohou žáci mobilní telefony používat pouze se souhlasem učitele a pro výuku. Možná by za mě bylo dobré upozornit ještě na jeden fenomén dnešní doby, to je to, že děti rozpívající působí čím dál unaveněji. Část žáků má evidentně problémy s kvalitním spánkem a otevřeně potřeba říct, že zatím stojí právě nadměrné používání mobilních telefonů, sociálních sítí nebo hraní her do pozdních nočních hodin.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Ano, na náměstí Svobody dneska probíhají evropské hry handicapované mládeže, které jsme s Krokodýlem zahájili a taky s nadačním fondem Emil. Přímo na náměstí Svobody a dneska se tam na vás taky těší krokohlídka, tak se zastavte podívat na sportoviště na Svobodňáku s Krokodýlem. No a do toho vám hrajeme hit za hitem, tak nezapomeňte stahovat i naši aplikaci.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Děkujeme vám.
11: Děkujeme vám.
12: No vám, i tobě, a taky tobě.
13: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: užíváme si Hilo, začaly prázdniny, doufám, že si užíváte první týden. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a k oblastem rezidentního parkování se už brzy přidá další městská část, víc o tom za chvilku.
0: Tak to nás zajímá.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna. Přestože jsou to úplní mimoni, patří k těm vůbec nejoblíbenějším a nejúspěšnějším filmovým postavám. Kdo? Přece mimoni. V jejich novém filmu zjistíte, že právě oni stáli u zrodu zlaté éry Hollywoodu. Mimoni a monstra v brněnském kině Lucerna v pátek 3. července 15.30.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Alicia Keys. Girl is on fire. No mercy. Český hitu slza.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty kolem 24 stupňů, je tam příjemně. Dneska polujasno, zítra čekejte zataženou oblohu.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: K oblastem rezidentního parkování se už brzy přidá další městská část. Modré zóny začnou platit na začátku srpna v Bohunicích. Tady v oblasti spodní. Regulace bude nastavena od 17 do 6 hodin každý všední den. Prvních 60 minut bude zdarma. Poté se bude platit 30 korun za každou další započatou hodinu. Na slavnostním zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií. Syn amerického ex-prezidenta Joea Bidena Hunter sarkasticky nominoval současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mír. Podle něj se totiž žádnému prezidentovi nepodařilo tu stejnou válku ukončit 38krát. Hovořil o konfliktu, který Spojené státy s Izraelem rozpoutali s Íránem na konci února. FC Táborsko do první fotbalové ligy nezamíří. Klub mimořádnou nabídku na doplnění nejvyšší soutěže odmítl, podle vedení hlavně kvůli domácímu stadionu, který nesplňuje podmínky pro pořádání soutěže a krátkému času na přípravu týmu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, dejte pozor, za Brnem v Rosicích v ulici Mítě se srazilo osobní auto se stavebním strojem, na místě jsou záchranáři. D1, dvě dopravní nehody, první směr Vyškov, 197,5 km, no a pozor, dvě osobní auta, srážka směr Brno, 168 km.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, hrajeme hit za hitem. Za okamžik se podíváme taky, jaký týden byl z pohledu městské policie Brno. Spojíme se s brněnskými strážníky, no a mezi tím si jdeme zpívat Vedle tebe usínám. Tady jsou Miraj, pěkné odpoledne, Brno, Jižní Morava.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? To je jednoduchý. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy.

0: kroku dílu Milo. Jsme vaše rádio, teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí strážníci, vodní záchranáři a hasiči zachránili z brněnské přehrady dvojici paddleboardistů, které během sportování překvapil náhlý silný vítr. Úplně vyčerpané je z vody vytáhli na své čluny a převezli je na břeh. V noci na úterý strážníci v Křenové ulici chytili muže, který šplhal po kapotách a čelních sklech zaparkovaných aut a převrátil stavební oplocení i odstavená jízdní kola. Na třech vozidlech strážníci našli otisky dlaní a podrážek a u jednoho i promáčklinu karoserie. Třicátník nadýchal 1¾ promile, skončil na záchytné stanici a případ pro něj bude mít úřední dohru. A v noci na pátek aktivovala výstrahu na našem operačním středisku téměř 90-letá uživatelka osobního alarmu. Strážníci ji na zařízení hned zavolali a ve sluchátkách slyšeli úpěnlivé kňučení psa. Špatně pohyblivou a zrakově postiženou ženu svírala úzkost, protože netušila, co se jejímu pudlovi stalo. Naše odchytová služba ho v bytě vytáhla z pozatopení, kde uvázl při čenichání po místnosti. Byl naštěstí v pořádku. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno, o tom, jaký byl týden.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží.

0: tanečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.suf.cz.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Bastil na krokodýlo. No a za okamžik se spojíme taky s krajskou veterinární zprávou tady v Brně pro Jihomoravský kraj a mezi tím si jdeme zatancovat jednu makarénu. Krokodýl, pěkné odpoledne.

0: Divoký byl tsunami. No, vypadá to, že jedna tsunami byla i na Olomoucké Brně.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pojďme se podívat, jaký byl týden z pohledu krajské veterinární správy tady v Brně. Na telefonní lince máme paní doktorku Terezu Kulárovou. Zdravíme.
2: Zdravíme všichni posluchače Rádia Krokodýl a přicházíme s aktualitami z uplynulého týdne. V areálu brněnské tržnice na Olomoucké odhalili při kontrole inspektorky státní veterinární správy celkem 133 kg nevyhovujících potravin živočišného původu. Při kontrole bylo nalezeno větší množství chlazených i mražených živočišných produktů neznámého původu, nabízených bez označení a nehygienickým způsobem. Jednalo se mimo jiné i o druby s hlavou a běháky, vepřové hlavy, krev nebo střeva. Za zjištěná porušení zákona o potravinách může být provozovatelům uložena sankce ve výši až 50 milionů korun. Vzhledem k neznámému původu a nevhodnému způsobu skladování potravin rozhodli inspektorky o znehodnocení všech zajištěných potravin obarvením a nařídili jejich neškodnou likvidaci v asanačním podniku. Veterinární kontroly, které v uvedené tržnici poměrně často odhalují porušení legislativy, budou pokračovat i do budoucna. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Tereza Kolárová.
0: Moc děkujeme, no dějí se v Brně věci.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
6: www.klimastyle.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Kytice. Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově od 20 hodin a hru Úhlavní přátelé nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Radio Krokodýl.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
6: Z Krokodýla další hity Katy Perry. Natalie Oreiro. Nebo Marek Ztracený. To počasí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Zítra skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Lidé si ode dneška můžou vychutnat kávu jednoho z podniků na brněnské náplavce. První kamenná provozovna dnes otevřela venkovní bar s nabídkou občerstvení, kávy i ledových nápojů. Vnitřní prostory plánuje zpřístupnit za několik týdnů, stejně jako další dva sousední podniky, které nabídnou například snídaně. Přehlídka Ignis Brunensis vstupuje do finále a zítra kromě Ohňostroje, tentokrát ve finské režii, přinese i dronovou show. V Brně už tradiční akci si můžete tentokrát netradičně užít přímo z hladiny přehrady z paluby historické lodi Morava.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
8: Letošní novinkou slavností okurek ve Znojmě bude soutěž v pití okurkového láku. Přes den se zájemci zúčastní kvalifikačních kol a ti nejlepší si pití zopakují ve večerním finále. Slavnosti se uskuteční 7. srpna v Hradní ulici, v okolí rotundy svaté Kateřiny a na nádvoří Znojemského hradu. Letos jsou součástí celoročních oslav 800 let od povýšení Znojma na královské město. Hvězdný hokejista David Pastrňák prodává svůj byt v americkém Bostonu. Za luxusní bydlení požaduje v přepočtu 91 milionů korun. Důvodem prodeje bytu je stěhování do nového domu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
9: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici na křižovatce se Sedláčkovou došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Neprůjezdný je tam jeden pruh. Na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu mezi Štoky a Stříteží je silnice stále uzavřená. Odklízí se tam následky tragické nehody dvou kamionů. Před Brnem se na D1 popojíždí v nesouvislé koloně od Ostrovačic. Na D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu brzdí provoz hromadná nehoda. Kolona má 4,5 kilometru. Na D2 na 49. kilometru směrem od Bratislavy na Brno dejte pozor na porouchané auto, stojí u krajnice. 5-kilometrová kolona vás čeká před Mikulovem směrem z Rakouska a zpomalíte na trase z Brna na Svitavy mezi Kuřimí a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na operačním sále. Sestro, podejte mi nástroje. Ale pane doktore, máme tu připraveného pacienta k operaci a vy tu chcete muzicírovat?

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
3: 14 hodin 21 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte

0: se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tina Turner, jste připraveni? Krokodýláci, ML Open! Na náměstí Svobody Evropské hry handicapované mládeže, i tam se podíváme.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na kroku dílu Spice Girls, no a máme fantastickou zprávu pro všechny fotbalové fanoušky.
1: Ano, vedení SK Artis Brno se rozhodlo využít možnosti posunout do nejvyšší české soutěže Šance ligy pro nadcházející ročník. Klub tak učinil poté, co do včerejška v totožné situaci tuto nabídku odmítnul druhý klub v pořadí loňského ročníku Šance národní ligy FC Silon Táborsko.
0: To znamená, v první lize budeme mít hned dva týmy, Zvrovku a Artis Brno.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pupot na ste Miley Cyrus. Cranberries. A nebo činesky. Za malou chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženou oblohu, teploty kolem 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí začíná na Kraví hoře festival Planet. Více už ředitel hvězdárny Jiří Dušek.
5: Budeme vystavovat náš nejnovější model Gigalon, model planety Jupiter o průměru 12 metrů. To je vůbec největší možná velikost, jakou jsme schopni nechat vyrobit. A kromě planety Jupiter se naši návštěvníci seznámí také s jeho čtyřmi největšími měsíci, ale nafoukneme také Singulonu, model černé díry a nebo model našeho slunce Heliosféru.
1: Nafukovací modely budou k vidění až do 12. července. Festival poté pokračuje v srpnu, kdy ale budou vystaveny jiné exempláře. V Novém Lískovci se bude lépe parkovat. Na parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblá vyroste parkovací dům. Bude připraven především pro rezidenty. Stavební práce by měly začít na podzim a trvat přibližně jeden rok. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít D2. První uzavírka je naplánovaná dnes v noci od 19 do 9 hodin. Druhá bude v noci ze soboty na neděli. Kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič po prohře 1-2 s Portugalskem a vyřazení z mistrovství světa zkritizoval videorozhodčí. Obě klíčové situace v zápasu dopadly v neprospěch jeho týmu. Modrič se domnívá, že videorozhodčí není využíván správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete.
6: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Krostově ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Před Brnem na D1 budete popojíždět ve směru od Prahy v nesouvislé koloně od Ostrovačic. Na 154. kilometru ve směru na Prahu brzdí provoz hromadná nehoda. Kolona má 8,5 kilometru a ucpaná je i objížďka přes Velkou Bíteš. Na trase Havlíčkova Brodu na Jihlavu mezi Štoky a Přítěží je silnice uzavřená po tragické nehodě dvou kamionů. 5-kilometrová kolona vás čeká před Mikulovem směrem z Rakouska. Na trase z Brna na Světavě je kolona mezi Kuřimí a Lipůvkou. A 2-kilometrová kolona vás čeká před Slavkovem směrem od Brna. Pozor dejte ještě na Znojensku, v Bítově na místní silnici, kde u kostela havarovalo osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Gobal asistent Martina Podleskár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabíjí až dole.

Evelyn, krokodýlo, 14 hodin tedy, 15 hodin, 15 minut, doufám, že se máte dobře, krokodýláci. Víkend už klepe na dveře, o víkendu vám budeme dávat tipy na výlety, na procházky, no a za okamžik se podíváme taky na náměstí Svobody s krokodýlem.

0: činasky a teď se jdeme vykoupat.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Je to tak, vyrážíme na koupák, letní osvěžení, koupaliště Kraví hora, takže nejkrásnější výhled na Brno, ručníky, plavky sebou. Nebo můžete i bez plavek, co vy na to? Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty, co mají rádi přírodní koupání. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole. Tady všude ladíte krokodýla. Chcete osvěžit? Jsme tady od toho.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu

0: i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkerpraslavice.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
3: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
4: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce-daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Family of the Year, Krokodýl, tohle vaše rádio. A fantastická zpráva, protože hned dva brněnské týmy budou hrát první fotbalovou ligu. Nejenom Zbrojovka, ale přidává si i Artis Brno. Díky tomu, že některé kluby nevyužily postup do první ligy, tak tam bude Artis Brno. Tak to je fantastická zpráva. Těšíme se.

0: the shape of you.
1: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio. Tak za sebou máme ohňostroj Švýcarska, no a na sobotu chystáme dronovou show, laserový maják, no a taky závěrečný ohňostroj soutěžní Finska. Tak se těšte, dronová show ve 22 a ohňostroj ve 22.30 sobotu s hudbou z rádia Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza, prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: A je pěkné páteční odpoledne s krokodýlem. Míříme k 16. hodině z práce domů na dovolenou a hlavně všichni za víkendem, tak ať se vydaří. Zprávy Petra o čem?
1: Hezké odpoledne, k oblastem rezidentního parkování se už brzy přidá další městská část, i o tom za chvilku.
0: Krokodýláci právě teď jsou přesně 4.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A k dobré teplotě dobrá muzika. I když bude trochu toxická, Britney Spears. Dáme Turn the Lights Off. Budou holky, mám ráda.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam příjemně, nepotíme se, to máme rádi, předpokládám úplně všichni krokodýláci. 25 stupňů hlásí Brno, Šepkovice, 23 Vežďáře, měří 20 stupňů Celzia a podobně bude vypadat sobota i neděle. Částečně zataženo zítra na Moravě, 25 na Vysočině 20, podobně a občas s přeháňkou to bude v neděli a teploty velmi stejně. 25 stupňů Morava, 20 stupňů Vysočina, užívejte víkend.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: K oblastem rezidentního parkování se už brzy přidá další městská část. Modré zóny začnou platit na začátku srpna v Bohunicích v oblasti spodní. Regulace bude nastavena od 17 do 6 hodin každý všední den. Prvních 60 minut je zdarma. Poté se platí 30 korun za každou další započatou hodinu. Zákaz alkoholu v dolní komoře parlamentu v průběhu jednání sněmovny neprošel. Pro omezení alkoholu ve sněmovně hlasovalo jen 47 ze 131 přítomných poslanců. Prosadit omezení při jednání o změně jednacího řádu neúspěšně zkoušeli poslanci STAN. Porota soudu na Aljašce ukončila vyšetřování smrti českého miliardáře Petra Kellnera, který zahynul před 5 lety při nehodě vrtulníku v Aljašských horách. Rozhodla, že k úmrtí Kellnera vedla chyba pilota a fatální zpoždění záchranné akce. Podle právníka rodiny porota přiznala pozůstalým po Petru Kellnerovi téměř 160 milionů korun. Vedení SK Artis Brno se rozhodlo využít možnosti posunu do nejvyšší české soutěže Šance ligy pro nadcházející ročník. Klub tak činí poté, co do včerejška v totožné situaci tuto nabídku odmítl druhý klub v pořadí loňského ročníku Šance národní ligy FC Silon Táborsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční odpolední špička monitoruje i Krokodýl spolu s Martinou.
4: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Před Brnem se na D1 popojíždí ve směru od Prahy v nesouvislé koloně od 175. kilometru. Na 154. kilometru D1 ve směru na Prahu brzdí provoz hromadná nehoda. Kolona má přes 8 kilometrů a ucpaná je i objížďka přes Velkou Bíteš. Na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu mezi Štoky a Střítež je silnice stále uzavřená po dopolední tragické nehodě dvou kamionů. Před Mikulovem směrem z Rakouska čekejte aktuálně 2-kilometrovou kolonu. A v Uherském Hradišti v ulici Menclovice došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě je policie, projíždějte tam opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkný pátek všem s krokodýlema, zvlášť vám, kteří pečujete o potěšení mladých sportovců, když dostávají od vás ty úžasné medaile, poháry a diplomy. Takže pozdravíme do toho pátečního cvrkotu na Cejl, do Garka, Haničku, Jolanku, Simonku, Gabču, Lukáše, taky šéfa Michala. A úplně z jiného soudku, než jsou medaile, dáme dneska Hantec, Zdarec.
1: Zdar, jak smíne skroxný. Gomejte, co jsou to parkálový raky.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přej a ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.

0: Tak zasínáme, vypínáme, dáváme Hantec Krokodýláci.
1: Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Čtvrt na pět, k tomu nějaká minutka. Žanek je ready, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomete, co jsou to? Parkálový raky.
0: Tak to si myslím, že vykoume každé dobré Brňák, ale ve štatlu jsme s tím ale vůbec nepochodili.
3: Fochy na parkování.
4: Kávový filtr.
5: Říční jaci.
6: Velký boty.
0: Děkujeme, ani jedno z toho, že, Žany?
2: Parkálový raky jsou parkovací hodiny. Ty voste furt sebou, abyste mohli dát zas, když parkujete a aby vás potom švestky nemohli pokutovat. Když je budete mít, jedině tak budete mít betelný den.
0: A mějte aj betelný víkend.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Mimochodem takový jedny vozím, tak je samozřejmě ve dveřách, to mám furt po ruce. Krokodýláci, 16 hodin 22 minuty, přesně do pátku stále hity a zdravíme i na hry handicapované mládeže Emil Open, kde máme Jirku a měl by se nám také odtud přihlásit.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Regiojet Ignis Brunensis.
8: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
9: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz

0: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň. Rádio Krokodýl.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít parťáka při práci.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl stále hity. Emil Open valí na plný pecky, u toho Krokodýl a Jirka, a my valíme prachy za zvuky do ruky 108 600 korun. Kdo jste plnoletej, kdo jste s našimi pravidly souhlasící na www.krokodil.cz, tak můžete vzít telefon a můžete tam vyťukat 603 103 103. A protože máme za sebou tropické dny a správný pitný a vodní režim je důležitý, tak na to volání tady máte chaosy a vodopády. 16.37 Krokodýl, hrajeme o 108 600 korun. Prachy za zvuky do ruky právě teď.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak vodopády, chaos, telefon, jdeme tam, kdo pak chce hrát.
2: Ahoj, tady Pavel.
1: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, Petr, zdravíčko. Kde pak máme Pavla teďka, jak jste na tom?
2: Jsme v Brně, cestujeme do Polska.
1: Hezky, hezky, hezky. Takže tam, v tom případě jasný, Pavel je plnoletej, že jo. Máme,
2: ano, ano.
1: Máme souhlas s výherním řádem, předpokládám, Pavle, od vás.
2: Samozřejmě.
1: Děkuju,
2: máte,
1: pěkně děkuju. Přeju krásnou cestu a hlavně krásný víkend v Polsku, užijte si to. Tady je zvuk krokodýla pro pořádek. Co jste před tou polskou do Polsk, před tou cestou do Polska vymysleli, Pavle, teda na to? Co to je?
2: No, my si myslíme, že je to chůze po zamrznutém sněhu, po krustě, který udělal zamrznutý sníh.
1: To si dokážu představit. Po těch tropických dnech si myslím, že nám to všem i ta představa dělá hezky. Děkujeme za to. 108 600 korun, říká Pavel, a arbitr se usmívá, taky by se prošel. A je to prý na zvednutí banku, takže Pavle, moc vám děkuji ještě jednou. Krásnou dovolenou, hezký víkend, užijte si to, mějte se hezky, naschle, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, ahoj. Krokodýlí zvuky, prachy do

0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nazdar rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
3: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Marta právě odbyla. Krásný den s krokodýlem, hezký pátek, dobrý vstup do víkendu všem a jdeme pomaličku na zprávy. Petro, vítej.
1: Hezké odpoledne, místní i turisté se v pravidelném hlášení na Facebooku dozví, jaké je v Mikulově počasí. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově od 20 hodin a hru Úhlavní přátelé nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 5 hodin 2 minuty. Připravená Aqua Barbie Girl. Dáme dobrý časy.
7: Už je to nejmín 200 let.
0: A budeme hrát do Přímětic ke Znojmu, Dušaně a Standovi. Houby magický.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí, jak není tropické, je magické. 25 je krása, Šepkovice 23, Žďár 21. Sobota, neděle, velmi podobné. Na Moravě 25, na Vysočině 20 a v neděli to bude občas i s nějakou přeháňkou.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. O nadcházejících svátcích tuto neděli a pondělí budou moci být otevřené i obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Místní i turisté se od června v pravidelném hlášení na facebookovém profilu dozví, jaké je v Mikulově počasí, a to i s panoramatickým výhledem z ikonického svatého kopečku. Služba je zatím ve stádiu testování. Vedení SK Artis Brno se rozhodlo využít možnosti posunu do nejvyšší české soutěže Šance ligy pro nadcházející ročník. Klub tak činí poté, co do včerejška v totožné situaci tuto nabídku odmítl druhý klub v pořadí loňského ročníku Šance národní ligy FC Silon Táborsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Starec za volanty, krokodýláci, jak to jede? No, někde blbě, že, Martino?
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Před Brnem na D1 ve směru od Prahy stále čekejte zdržení od Ostrovačic. Na D1 na 137. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto v levém pruhu, dejte tam pozor. Na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu Letovicemi hasiči likvidují vozovky padlý strom. Počítejte s omezením. A na Žďársku mezi Ubušínem a Jimramovem naboural kamion do stromu. Probíhají tam vyprošťovací práce, projíždějte tam opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný pátek všem přeje Krokodýl, zvláště na náměstí Svobody, kde jedou 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Krokodýlem. Je tam taky Jirka, vás zdraví Peťan a Zlatíčka nám prozradí, proč se nám v noci zdají sny.
1: Protože my tam máme v mozku takový trubičky.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšu svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: Otis Krokodýla a Black Eyed Peas speciálně do Radlic, protože v Radlicích se poslouchá Krokodýl hezky v hospůdce a tam jsou teď kluci, co se starají o chod tábora pro děti, takže vlastně o Zlatíčka. A tak kluci, zdravíme i s Kikirou, ať se vám daří s dětma na táboře.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my jdeme za našima zlatíčkama do školky na Lešnou a ptáme se dneska na sny. Proč se nám zdají sny, děcka?
2: Protože my máme takový různý částky mozku. V některé se nám zdají.

0: netobíži a žombíči. A nebo koštlit.
1: Jo, děcka, hlavně když se ve snu někdy objeví věci, které nemůžete normálně zažít, třeba létání. Nevím, jak jste na tom, mně už se nezdál lítací sen jako možná 15-20 let, ale

0: Pár jsem jich měl, to byly nejvíc boží sny. No, tak ať se vám to třeba taky zadaří.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu
7: Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne
7: na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout.
9: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

Locked Away, Krokodýl, stále hity, půl šestá, 4,5 minuty. Zdravíme na náměstí Svobody na 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Krokodýlem a doufáme, že se dětem daří. A k tomu taky pro vás, pro všechny, nejen na Svoboďák, Poetika a Půlnoc.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Do pátku a do sprchy, Becky G, je to shower, mimochodem sportuje se na náměstí Svobody, 15. evropské hry handicapované mládeže a do toho máme základní školy, které s ohledem na lepší vnímání učiva dětem omezují používání mobilních telefonů na školách. Pojďme si opět poslechnout, jaká další škola se k tomuto bohulibému programu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Anna Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
5: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pěkný pátek na Moravu, Vysočinu i na D46, kde mimochodem hoří osobní auto, takže dálnice je v určitém místě teď taky zavřená, k tomu ale víc Martina. Až po Petře po zprávách, protože máme za minutu 6. Vítej.
1: Hezké odpoledne, v Novém Lískovci se bude lépe parkovat, i o tom za chvilku.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Rádio Krokodýl. Teď právě 6. hodina odbyla Krokodýláci a připravená je muzika, protože nás právě teď poslouchá nejenom Morava Vysočina, ale i Valencie, Španělsko, Benidorm a pěkně na terásce s holčičkama, s Anastází, Sofinkou, Eliškou je náš dnešní oslavenec Péťa Hanák. Tak Péťo, pro tebe. Do Benidormu pošleme Backstreet Boys, ale protože by to chtělo i něco trošku jako tanečnějšího, bude David Guetta. To se určitě bude líbit i holčičkám. K tomu si dáme na ty tvoje narosky dobrý kafe. A popřejem ti všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se rodině, práce, developing, všechno daří, ať jsi spokojený. Dobrý kafe, Jeruzalema, dobrá muzika je připravená nejenom pro oslavence.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Tak prej i ve Valencii je hezky teplo, navíc s výhledem na moře to je krásný, že jo? My tady máme 25 v Brně, téměř 25 v Šepkovicích, 21 stupňů ve Žďáře, sobota, neděle jako přes kopírák, částečně zataženo, v neděli občas přehánky, maxima odpoledne na Brněnsku, na Moravě 25, na Vysočině 20 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl. Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí začíná na Kraví hoře festival Planet. Více už ředitel hvězdárny Jiří Dušek.
5: Budeme vystavovat náš nejnovější model Gigalón, model planety Jupiter, o průměru 12 metrů. To je vůbec největší možná velikost, jakou jsme schopni nechat vyrobit. A kromě planety Jupiter se naši návštěvníci seznámí také s jeho čtyřmi největšími měsíci, ale nafoukneme také Singulonu, model černé díry, a nebo model našeho slunce Heliosféru.
1: Nafukovací modely budou k vidění až do 12. července. Festival poté pokračuje v srpnu, kdy ale budou vystaveny jiné exempláře. V Novém Lískovci se bude lépe parkovat. Na parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblá vyroste parkovací dům. Bude připraven především pro rezidenty. Stavební práce by měly začít na podzim a trvat přibližně jeden rok. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít D2. První uzavírka je naplánovaná dnes v noci od 19 do 9 hodin. Druhá bude v noci ze soboty na neděli. Vedení SK Artis Brno se rozhodlo využít možnosti posunu do nejvyšší české soutěže Šance ligy pro nadcházející ročník. Klub tak činí poté, co do včerejška v totožné situaci tuto nabídku odmítl druhý klub v pořadí loňského ročníku Šance národní ligy FC Silon Táborsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice, speciálně na to zavřenou D640. Podrobnosti má k tomu Martina.
6: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na trase mezi Brnem a Třebíčí při průjezdu zastávkou došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Zasahují tam záchranné složky, projíždí se kyvadlově, počítejte se zdržením. Před Brnem je na D1 stále kolona v úseku mezi 182. a 196. kilometrem. Navíc na 194. a 5. kilometru stojí v koloně v levém pruhu odstavené osobní auto. Na dálnici D46 směrem z Olomouce na Vyškov na 13. kilometru likvidují hasiči požár osobního auta, dálnice je uzavřená. Kolona má aktuálně 3 kilometry. V Blansku ve Svitavské ulici na úrovni čerpací stanice bourala 2 osobní auta. A po dopolední nehodě 2 kamionů je silnice mezi Štoky a Přítěží na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu už průjezdná Kyvadlově. Počítejte ale se zdržením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Bohem a všechno nejlepší pro Péťu, Anděla, Hanáka do Benidormu. Krásný narozeninový den s krokodýlem, s holkama, pro tebe a holčičky, Péťo, narozeninová Jeruzaléma a do 30 stupňů Celzia. Pozdrav tady odsud ze štatlu.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nádherná devadesátková, kytarová, Modern Words od Extreme a valíme do zoologické děcka.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Pěkné odpoledne na Mnější horu, protože právě tam máme zase nějaké přírůstky a není jich úplně málo, tak na jaká mláďata se můžete vyrazit podívat s rodiči děcka o víkendu, už prozradí Honza Bedřich. Pěkné odpoledne, Honzo, ahoj.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Máme tu prodloužený víkend a to přímo vybízí k návštěvě naší zoologické zahrady. Bez pochyby největším lákadlem je 5 samic ledního medvěda, ale také celá řada mláďat, která stále přichází na svět. Nově to jsou například 2 vlci arktičtí nebo mláďata ušití u bousatých. Pozornost stále přitahují i malí manulové či korzakové. A nezapomeňte se samozřejmě zastavit i u našich pand červených. Denně pro vás funguje i náš sezónní vstup, denně jezdí zoovláček a každý den se na vás také těšíme u komentovaných krmení a setkání u vybraných členů naší smečky. Jejich harmonogram naleznete na našich webových stránkách. Máme toho opravdu mnoho a těšíme se na vaši návštěvu. Máme otevřeno každý den, včetně víkendů a státních svátků od 9 do 7. Přičemž pokladny zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Krásný prodloužený víkend a příjemné léto. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Říká Honza Bedřich a my přejeme taky krásné léto do zoologické v Brně.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě je ve finále. Sobota 4. července ve 22:30. Ohňostroj Finska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM.

0: ohňostrojem už ve 22, dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů a na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Draft House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
3: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Je dobré mít dobré přátelé.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Potkal jsem jednoho konády z košce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi jsem mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

Disco Dealer, Jana Umbrella, 7:30, za půl hodiny si dáme společně písničky na přání a teď nás poslouchá i Martin Ryzák, takže Martine, pro tebe Blink-182, All the Small Things do Černovic, pěkný odpoledne a podíváme se konečně na náměstí Svobody na Emil Open, 15. ročník evropský her, kde máme taky krokodýla Jirku. Dobré páteční odpoledne a super vstup do víkendu krokodýláci všem.

0: Sean Paul, Dua Lipa, Krokodiláci, 6:45 za 3 minuty, krásně nám běží pátek a jdeme na Svoboďák.
1: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s Rádiem Krokodýl.
0: Náměstí Svobody, 15. Evropské hry handicapované mládeže, u toho je Krokodýl a Jirka. A jak to tam probíhá, Jiří? Dobré odpoledne, ahoj.
2: Krokohlídka, Rádio Krokodýl je právě teď na náměstí Svobody, kde vrcholí Emil Open Evropské hry handicapované mládeže. A tady v centru je takový hlavní point, kde probíhá doprovodní program. Máme tady stánky, pódium, kde probíhají koncerty a do toho se tady sportuje. A máme tady návštěvníky.
3: Ahoj, ahoj. Byl tady basketbal, zahrála jsem si, bylo to naprosto skvělý.
2: Co ty?
4: Ahoj, je tady skvělá atmosféra.
5: Ahoj, já jsem se přijel podívat za krokodýlem, je to tady super. Já jsem vozíčkář, jsou tady hry handicapované mládeže a je to tady super.
6: A já zdravím krokodýla a zahrál jsem si tady boču.
2: Super, krokodýláci, pokud ještě nemáte tip na dnešní podvečer, tak náměstí Svobody s krokodýlem.
1: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Nazdar rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
9: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
10: 30 000 korun.
9: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Well,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: 19. hodina odběla, krokodýláci. Užíváme si evropské hry handicapované mládeže na náměstí Svobody a budeme hrát na přání. Dneska na startu Daft Punk, One More Time a další pecky, pak krokodýláci, vybíráte vy, to jasný.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Tak, rychlá kontrola teploměru nahoře na Kraví hoře, 25 stupňů Celsia, no to je parádička, to je prostě dobrý. Šepkovice, Uzdenka, 24, Žďár, 21, sobota, částečně zatažená, neděle, velmi podobně, občas přeháňková a teploty 25 sobota, Brněnsko-Morava, 20 stupňů Vysočina. Takže krokodýláci, pěkný víkend bez stropu, hurá!
5: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: V pondělí začíná na Kraví hoře festival Planet. Až do 12. července budou k vidění nafukovací modely Gigalon se čtveřicí největších satelitů. Pak také Heliosféra a novinka Singulona. Festival poté pokračuje v srpnu, kdy ale budou k vidění jiné exempláře. V Novém Lískovci se bude lépe parkovat. Na parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblá vyroste parkovací dům. Stavební práce by měly začít na podzim a trvat přibližně jeden rok. Letošní novinkou slavností okurek ve Znojmě bude soutěž v pití okurkového láku. Slavnosti se uskuteční 7. srpna v Hradní ulici, v okolí rotundy svaté Kateřiny a na nádvoří Znojemského hradu.
5: Přehled dnešních událostí.

0: Krokodýl.
1: Krátce po 19. s Krokodýlem zdravíme na rozpálené asfalty, ale mnohem méně, než již bylo 37, takže dneska je to pohodička. A jak to jede, Martino?
2: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru je ve směru od Prahy zhruba 3-kilometrová kolona. Na D46 směrem z Olomouce na Vyškov na 13. kilometru hasiči likvidují následky požáru osobního auta. Projíždí se tam už levým pruhem a kolona se rozjela. Mezi Třebíčí a Brnem u Okarce zasahují záchranáři u nehody osobního auta, počítejte tam s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný páteční podvečer, krokodiláci všem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, Šepkovicám a i k Hodoninu. Zdraví Peťan Holíka. Dneska si spolu dáme do 20. pecky podle vás.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: One more time, krokodýly. Tady je Peťan, krásný večer všem i na Morendu, na Kuželnu. Velenko, hele, zkus se taky dovolat sem do krokodýla, doufám, že se ti to povede. Zdravím tebe i Vlastíka na Morendu, nebo spíš k Morendě, na Kuželnu, všem pohodu. A kdo to dneska zahájí? 603 103 103, linka je volná. Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Pavel Janča,
0: ano, pána Andělů zdravíme, hezký večer, Pavle.
1: Ahoj.
0: Tak, konečně, jsme před víkendem.
1: Jo.
0: Jak se máš?
1: Já, my jsme zablokovaní, tady rozbil se vejta.
0: Ježiš.
1: A já tady mám kamera rozbil s Jitkem, tak musíme hodinu a půl čekat na opravu.
0: Tak to je mrzuté, tak ať to dobře dopadne. Kamarád se jmenuje, počkej, to je Milan.
1: Děkuji moc a můžu pár.
0: Ano,
1: pár jmen, jo.
0: Pojď, komu dáme písničku?
1: Prosím, je pan doktor Zeman, všichni, co mě vozí nahoru.
0: Jasně, takhle. Ano, takže jsou
1: pan doktor Zeman.
0: V rychlosti, pane doktore Zemane Zubaři, zdravíme, děkujem, no.
1: Je Víčka, doktor, se Víčka, která mě vedla taky, pan Batůněk samozřejmě.
0: Ano,
1: a potom i druhý František, který má Azor přes dívku. Takže mě pomáhají, no a samozřejmě nesmí dneska zapomnout na Zdenka Hechovýho, že samozřejmě.
0: Ano, Zdenka Bechu, zdravíme to našeho rytíře ze Stolové hory, hlavně tvoje děti, vnoučata, pravnoučata, do Rantířova, krásný večer, krásný víkend, tam mějte se, Pavlíku, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj. Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Stále hity krokodýláci, 603 103 103. Další telefonista tam, halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťulko.
1: Ahoj, Janičko, ahoj. Řečkovické zlatíčko, zdravíme.
2: Ano. Ahoj.
1: Máš se krásně před víkendem, Jani?
2: No, já tě ráda, drahoušku.
1: Taky tě, drahoušku, rád slyším, ale nevím, furt ty voláš od nějaké závodní dráhy, nebo kde ty seš, že tam furt jako jsou slyšet ty motory.
2: Závodní
1: draha, je to slyšet poznat. No, pak ti ale je blbě jako rozumět, takže prosím tě, od závodní dráhy koho pozdravíme, řekni.
2: Já chci pozdravit tebe hlavně.
1: Děkuju moc.
2: Rodinku.
1: Děkuju. A tvoji maminku.
2: Znají, kdo volají. Dobře. A pozdravujou, já je pozdravuju teď.
1: Ano.
2: A posílám všem písničku.
1: Krásná písnička od Komety. Děkujeme, opatruj se, krásný víkend, papa, ahoj.

0: Fin Crisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fin Crisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fin Crisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
1: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
2: Rádio Krokodýl a hity na psání.
3: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, k Třebíči, k Hodonínu, ale i do španělského Benidormu, do Valencie. Zdravíme s Krokodýlem, protože tam máme nějaké oslavence. A kdo pak se dovolal teď? Je tam nějaký narozeninový borec nebo baba? Halo, dobrý večer.
4: Čau, čau, dlouho jsem tě neslyšel, zdravím tě.
3: Ježíš Milan, dvojka, Bastr, Zdarec, Mildo, Vítaháři, ahoj, čau kamaráde. Tak. Pambu zaplať, že furt ještě posloucháš určitě Krokodýla.
4: To jo, jo,
3: dovolat se sem je někdy hold náročný. Takže jsem rád, že se ti to povedlo. Povedlo se po delší době. Koho pozdravíme, Mildo, řekni.
4: Takže zdravím Jirku Vízmera, zdravím samozřejmě na Kociánku Milana.
3: Jedničku, jasně, ano.
4: Zdravím aj Milana Trojku, mýho tačku do Rybářského nebe. Nad tabáduce.
3: No, určitě jo, dýchej.
4: Dýchej
3: zhluboka, dýchej zhluboka. No, no, no.
4: Prosím, zdravím Žďár, Petulku s Mírou, zdravím Hodonín, zdravím i Slavkov, jsem za Kyrou, zdravím Zámoří a chtěl bych zahrát, jestli by šel Tata.
3: Tata, jo,
4: dlouho to nehrál.
3: Od buty, samozřejmě, Milanku, pro tebe rozhodně buty, Tata, jo. Děkuju, prostě drž se, dýchej zhluboka, myslíme na všechny a hlavně na tebe, já vím, taťkovi je nahoře určitě dobře a ty to prosím tě zvládej, pěkný víkend, ahoj.

0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Čas 19.30, teď se také opíráte o svoje rádio. Doufám, že vám to dělá dobře, zvláště když se vám povede dovolat se do písniček na přání. Kdo pak je tam teď? Zase to zvoní. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, tady je Velenka.
1: O, to je Kuželna. Hurá, Morendo, Velenko, Vlastíku, jak se tam máte? Pěkný večer, ahoj.
2: My se při počku máme dobře. Musela jsem se jít zevnit, protože jsem měla letní tatičky, který měli velký víc. A je folká vítra, tak no. Protože to mám naproti, tak jsem se šla přelít.
1: Ještěže tak?
2: Tady to hraje tak slabě.
1: Slabě, no tak musíš se domluvit s majitelem, člověče, a ti to zesílí, nebo si dej sluchátka, Velenko, nevím. Každopádně, kolik už jste vypili piveček s Vlasťou, řekni?
2: Já 4.
1: 4? Tak na to, že máš 4 v sobě, tak mluvíš docela srozumitelně, to je dobrá.
2: Já jsem odchovaná od 15 let pivem.
1: Dobře, tak v tom případě se ptám, co si zahrajem k tomu pivíčkování, Veli?
2: Tak jestli bychom mohli od YouTube.
1: We for without you. Jasně. No, přesně to jsem
2: to
1: pochopil hned. Tvoje oblíbená. No,
2: moje oblíbená. Prosím, chtěla bych to zahrát vlastně všem, co poslouchají Krokodýla, toho mají tak rádi jako já.
1: Ano.
2: To mají rádi tak rádi jako já tebe. Ale
1: děkuju.
2: Hlavně té mé hvězdičce do nebi.
1: Dominičce, jasně. Dominičce, zlatičce.
2: A Šárce do Louisiany.
1: Máváme do Mexického zálivu do Louisiany, Šáry. I vy,
2: ano.
1: Krásný večer, vlastně holky, krásné poledne v podstatě vám tam, no.
2: Poledne, no. No a taky na dcerušce Kazince do Colorada, teta Amerika.
1: Denver, vlastně, Colorado.
2: A i tady mýmu Vlastíkovi, tady ukazuje.
1: No speciálně Vlastíkovi, když ho máš nejbliž, chytně ho hned za ruku, dej mu pořádnýho lobana a já
2: kdyby
1: posílám zvěděl, YouTube.
2: Ho drží.
1: To mě radši ani nepopisuj. No,
2: ahoj.
1: Ahoj vlastně.
2: Děkuju, Peťulko.
1: Jo, rádo děkuju, se stalo, děcka, mějte se, píte na zdraví a krásný ahoj. Víkend. Ahoj.
2: Tobě taky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ano, zdrava z golfu a dobrému pivu, ahoj.
2: Ano, ahoj.
3: Ahoj, díky.

0: 13 let mě bylo přesně, když tohle byla novinka Krokodýláci v 80. S tebou nebo bez tebe, jsme rádi, že s váma. Hezký večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A od Hvězdičky, od Vlastíka, od Velenky, od Ivanky z Mexického zálivu a tamhle z Kuželny, od Morendy zpátky na drát na 600 300 303, protože se tam zase někdo dobývá. Haló, Petr, dobrý večer.
2: Tady jak Spíňa, Slavková.
0: O, Čermáci, pěkně, pěkně, zdravíme, Slavkováci. Jak se tam máte, děcka? Co bude o víkendu u vás?
2: Už je to dobrý, už ta teplota klesla, už je to dobrý.
0: Toto je ono, že? 25, 26, pohoda.
2: Luxus, to je akorát. Je
0: správně, správně řečeno, Jaruško. Takže nějakou pěknou devadesátku pro koho, Vildo a Jary?
2: Určitě, bude tohle tvýho výběru, bude to pro Alex do Hodonína.
0: Máváme do Hodonína, ano. No,
2: pro Pavla Janštu.
0: Andělům zdar.
2: Pro Vajterose Milana. Pro oba dva Milany, pro Ríšu do Slavkova. Prostě pro všechny Krokodýláky.
3: Ještě pro Žáru.
2: Pro Míru a Peťu. Pro Žáru?
0: Ano, zdravíme, máváme. A pro kuchaře, Kuchtíka, Jiříka, jestli je v Troubsku nebo v Rušovanech, tak ať je kde, ať má pohodu s rodinkou, s klukama.
2: Ať se mu dobře vaří.
0: Tak. Nějaký burgery nejlépe. Děcka, mějte se krásně ve Slavkově. Zdarec,
2: ahoj.
4: You know that I be sexy.

0: Hezky rozpumpovaný, roztancovaný krokodýl a taky Slavkov. Jo, entrance, do you think I'm sexy, čas 19.40, krokodýláci, ještě máme pár minut, tak zkusíme ještě někoho třeba i na telefonu, 600 300 303. Hrajeme na přání, hezký páteční večer všem.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Šepkovicím a i k Hodonínu. Zdraví Peťa, no mimochodem už tady mám nějaký zdravice přesně z Hodonína, ale teďka je to zvláště dolů k Mušovským lagunám, Mikulovu a do Klentnice, kam zdravíme velice Reitermanovou Janinku a zvláště její maminku taky Janu. Takže pro vás, milé holčičky, hudební poklad a přání, ať máte večer i víkend krásný celičký. Takže pro tebe, Janičko, buď stále sluníčko, ať je pohodička, tady je tvá oblíbená kapela a písnička. Imagine Dragons do Klentnice. Next to me, hezký večer. Somebody.

0: Koril na přání do Klentnice, Janičce a Janičce, dceři a mamičce. A mamince tedy hlavně sílu, hodně zdraví a ať se nám Jani pod Stolovou horou co nejvíc zotaví. A máte se dobře. A jestli bude zítra zase zpívání se sousedy na ulici, tak si to moc užijte v Klentnici.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem na Moravovysočinu a teď speciálně tomu Hodoninu, protože píše už i Jara. Jara Dobeš, ahoj Péťo, zahraj pěknou písničku pro Hodonín, jsem v práci, do večera, končí až o půlnoci, takže ať ti to Jarouši pěkně utíká s náma. Krásný večer samozřejmě Alex, do kuchyně, předpokládám. Taky do Prušánek, Leonce, krásný večer Růžence, krásný večer na pěší zónu Ivance, taky Vlastičce a pozdravíme i Honzika, specialista na peníze na Štefanku, protože ten taky poslouchá, pokud to všem zrovna neběhá. Takže hodňáci, vy naši zlaťáci. FM mohutně zdravíme a teď už tím směrem dolů na jich hledíme, tady máte jednu oblíbenou. Sex Bomb, Tom Jones a Mount Steel. Hezký večer na jich.

0: Krásný večer všem krokodýláci, 19.52, už se nám to nachýlilo, tak komu se to ještě povede nebo povedlo? Halo, dobrý večer.
1: Pohotovostního bazénového specialistu, zdraví Šepkovice.
2: Ale Zdeny, prosím tě, v pohodě, krásný večer, zdravím tě, ahoj. Tak, jak pak máme náladičku a kilometry, když je takové konečně pěkné cyklistické počasí?
1: Pauziruju, protože si šetřím kolínko, ale no, jinak se starám sousedům o zvířátka a skleník, protože jsou na dovolený na Staňkově, takže asi takhle.
2: Tak to chválíme, sousedi musí být nadšení a o víkendu proběhne nějaký Mušov, Mikulov, přehrady, laguny nebo co? Nebo není? Nebo
1: to,
2: nic?
1: To ještě nevím, ale od pondělí tady mám dceru, vnučku a pravnoučata z Líšně, takže...
2: Tobíček přijede, to by zdar jak svině do Líšně, zdar jak svině, ano jo.
1: Takže takhle.
2: To budete, doufám, pradědečku volat pravidelně, jo? Zase,
1: jasně.
2: Takže
1: písničku pošleme do Líšně, Belince a Tobíkovi, Tobíkovi správně. A potom to dáme do Třebíče pro Růženku, jejího vnuka Bruna a do Tehova rodince Louchový.
2: Ano, dobře.
1: Pak dáme Jice a Standovi, tam možná něco v sobotu, možná něco kolem Udírny nebo grilu.
2: Ano.
1: Pak to dáme mojí Arance z Karlovic, Janice od Várkové do Klencnice, kde to všechno funguje. Z Bindovi Louskému k Roboťáčku. Kačence a Tigerovců z Kulova Útěchova, to jistě vyrazí na příjemnou prázdninu, volenou a určitě golfové turnaje. Takže hezký večer plus prodloužený víkend přeje Zdenek a Zdarjak Svíňa.
2: Zdarjak Svíňa, do Šepkovic rytíř, hezký víkend, užij si to a kolenko mě cajk, zatím zdarec.
1: Čau, čau, pe.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ohňostroj Finska s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Před ohňostrojem už ve 22 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů a na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
3: Je dobré mít své jistoty.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Radio Krokodýl.

Na vlně Krokodýla si užíváme hit za hitem a to je velmi dobře. Jarek přeje krásný poslech, připravuji pro vás ten největší hudební mix při pátku, samozřejmě 3. července, kdy nám startuje víkend a děti si užívají prázdniny. Tak si ho pojďme užít společně. Krásnou noc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Don't worry, be happy. Krásnou noc při pátku Radomíra, také Radomíra slaví svůj svátek. My přejeme všechno nejlepší a užívejme si společně páteční noc a vy hlavně svátek.

Páteční pelíšek nám valí dál. Teď budeme zdravit do všech barů, hospodek a restaurací. Nejenom tady v centru města Brna, ale i v okrajových částech Brna. Vůbec na Jižní Moravě i Vysočině, všude v hospůdkách, barech a restauracích, kde nás posloucháte. Tam vám pošleme další hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Tu správnou pohodu vám přejeme ve vysílání Krokolí a s vámi Jarek. Před námi letní víkend, mnozí z vás stále ještě na zahradách, grilovačka, party, bazén. My vás tam zdravíme, krásnou noc přejeme, tu třetí červencovou a užívejte s námi Hit za hitem.

Hity Krokodýla si stále užíváte, mnozí z vás i teď na cestách, tak přejeme pohodovou jízdu. Ano, i při pátku valíte, tak přejeme, ať se vám pěkně jede a vychutnáváte si.

Půlnoc se nám blíží ve vysílání Krokodýla, je s vámi Jarek, tak co všechno na pohodu zvládáte, doufám, že ano, vychutnáváte si skvělé hity, nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme nejenom skvělý mix hitů, ale i hromadu dárků v rámci víkendu speciál a také zajímavých pozvánek, kam byste mohli vyrazit. Teď ale my vyrážíme do světa skvělých hitů, na Krokodýlu je s vámi Jarek Hemala, hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Minimální zálohy se snižují a právě na to se i zaměříme teď ve vysílání Krokodýla. Podrobnosti pro nás má Petra.
1: Minimální zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných se od července snižují. Kdo od ledna platil víc, může požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vrácení rozdílu nebo si peníze nechat započítat na další platby.
0: Požádat tedy můžete, minimální zálohy jsou snížené, teď ale zvýšená hlasitost. Jdeme za dalšími hity. Jarek přeje krásný poslech. We'll be right back.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

Vydáváme se teď na krokodýlu do brněnské zoo. Mnozí z vás se tam v létě vydáváte, což je správně. A Manulí rodince, která obývá jednu z expozic na Mniší hoře, se velmi tam daří. Koťata podle chovatelů ze zoo rostou jako z vody a učí se všem potřebným dovednostem. Malé šelmy tak každý den objevují svět kolem sebe a postupně získávají typickou podobu. Tak doufám, že na ně kouknete, vyrazíte do brněnské zoo, užijte si to. Teď si užijte na krokodýlu další hity. Jarek Hemala pře, hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.